0: Rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste Pink Floyd Another Brick in the Wall. 9. Postup do výročnej hitparády Tublatanka Vo veľkej škole dní. 8. Václav Neckář Léto mé. 7. Lepa Jaco Sushi. 6. Mr. Big To Be With You. 5. Mirka Brezovská Dnešná móda. 4. Alíče Una Note Speciale. 3. Hana Zagorová Řeka zázraků. A na dvojke máme The Communards Don't Leave Me This Way. Jednotka nám pripomína, že sa začal školský rok. Marika Gombitová, Školská lavica.
1: Prvé miesto.

0: A spomínať na školské roky budú teraz postupne po sebe Pavel Bobek, Miloš Marko a Karel Černoch.
1: Seděl jsem sám a jen jsem tak hloubal, když tom starý přítel zazvoní. Já byl tak rád, že zas ho vidím po všech těch létech mlčení. Mluvili jsme o všech těch kouscích bláznivých a o všech těch velkých.

Dnes bude polojasno až oblačno, denná teplota 24 až 29, na severo je okolo 22 stupňov Celzia a je presne 3/4 na 9, máme 7. september.

0: Kvalitný televízny formát sa vrátil.
1: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
0: Skvelé otázky.
2: Milujem sa s manželom.
0: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
3: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
4: Rádio Regina.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.